A što sleduje po pojezdčach, vězo ište krótky polad na vedro. Svunco nakožíkajš, spievaša runie Monika Klesec, tu budešinie runie nie začuješ. Tu dominuje mročele na nebiu, tak to dženca tež zväčša vostanie. Hač do večora, potom so svunco tola ište raz přesadži, tu iš môžeče so na riane lečne večer veselič, oj, sano sebi kryl zasvičiče. 27 stopňov dženca dostaneme a celé podobne pôjde júce dále. Na každý pád vostanie sucho, přes čož so zaviesče zadkulário a votruská modžina vesela, tam so júce večer šako bič volejbul hraje. Hoj, a druhý prosinský týždeň slúbi stav dženca viacoredne s kúpanským vedrom, tu iš dobrá poviesť za vás, ľubé deti.

0: Aj prieni týdžen letných prozdnín je hižo nimo. Zás by do prozdnínov, tun za mnohé samské čiči katolských osadov nebemo rejnši byč, hač s nábožným týdženom. Katka Pöpelec by je tutom týdžen v Ralbicach jeden RKV džen podľa, a Bettina Wenderotová je sa na džičace putnikovanie do Rožanta podáva.
1: Týdžen dlho zabieraja so povšie nemské džiči ze stavíznu Mojzesa, ktorúž vedeše izraelský ľud z nevoľníctva do svobody. Celé na džiči přimierené reča vo strachu, vo zmužitosti, zjazanosti a dôverie. Hač rúnež nábožný týdžen, kež menojžo praj, jenož týdžen traje, jún dlho přijotuja. Jeden z pomocníkov a kubvarjov je hižo druhý raz študent vúčerstva Aleksandr Čornak. Vúčbu plánovač svoša za neho k studii. Přijúšim má katechéza viace byč, hač šulská hodina. Zromadne s Rebeku Lipičec přemyslí si za štvrtletný kry, kotrež dičom přístup k biblijské stavizne voložia. Na prvý pohľad si myslach, zo je športovanie jeničce zabava.
2: Tu hrubý cíl tuto dňa přecosti a potom som o tým mamo. A na koncu som ja sa s Rebekou Romaže spšiotval a na koncu sa jenú rú vumusľivoj, kýž jo tým zmysmo a jenú situáciu, kýž jo tým môžeš takhrec názorňu zvobrazniť a som môže na koncu s tými dečimi o tom rečiť.
3: Ale
2: čo
3: môžeš strachočivé, Kus mu tak rumal, dass ich hier mit dem Ruh schon da Dittal gesagt schon wollte, dass ich schon stark Stress mit ihm. Hi.
4: Ich hätte mir das gestern fahre, ich habe am ersten Punkt Tommy gesagt, aber dann wird der Stress aber nicht.
3: Hi.
1: Vulka Pomoc je dobrovoľným pomocníkam tiež oficiálny materiál za RKV. Je to knižka, ktorá obsahuje rý, nástorky k rozmluvie, alebo paslenské ideje, ktorá tematiku Mojzesa zblíža. Vúžadace príhod dobreje katechézy přiušimie. Biblijskú staviznú mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se príhod. Vo sebe tiež vo tých, koci šebák jako pedagógojo nečevaja. Mnoze bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžiny načevaja. Kajž Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, Ladarka Staroni.
5: Tam sú mali tú knihu a duše pastorstvo a to je super pomoc. Tam sa im môže veľa šiotovať a veľa učítať. A jen si po všelak videa obľada, prečíta. Tak som svojom som rečili a tak sa to šiotovaj.
6: Ja mám druhletník a to je po veľuchkej reči. Im to spostredkuje a ze zrami alebo pohybami alebo ze zrysovač a pasliča to poprom je na hodina kecepelnina. Dokúša to rade činu a to mi ľuchko pane. A ja ma dženca deko možnosť, čo si niče tie knihách alebo internetče, alebo nejaké poskytky, hupotač.
1: Tež putnikovanie do Rožanta svúša k klasickému nábožnému týdženi Serbách. Kak je so malým putnikam bežovo, je so Bettina Wenderotová naprašovala.
7: Es ist Banschitz, aber tam halt cez Budva, a ponio do Rožanta.
8: Ja to napínať sa boju do Rožanta putnikovať.
9: Čo?
7: Это eigentlich war halle da Kusnezwicher Nezwichene du kus hat nebiamer da Kusta halle da Popramer war
8: Steuerterne Jensa
7: Also heiso mir Luigi setz kann man
8: ha de Bond so wurde Chas
7: Hi also de Jitschatz hat Putnigorne jo Bulle war die zusammen geschit dann zu jetzt in Jitschi Bulla das geht schon mal in Zauber raus und die Gestache mir in so der Knemde raus wollt das ist ja auch ein Chip hat er schaut dann halt der Gebuja gestache die Kuche dann ist ja hineische
10: Zromadne z 1600 džičimi na putnický vúce stač. Sejdže, črejovač, spievač je vizorne što hinejše hačevak. Dominia tež spievario a spievaki, ký sú so ižo dvojce do putnikovania na probu zetkali, zobychu extra za dženca spievy nazvučovali.
7: Ta zromadnosť, zo smo stejšie romadže zvučovali, ha to miara veselé činu.
11: To sú byli znate spievali, jenia bodu neznate, a zatno ríka hej, dobe so bohu.
12: To činí halt einfach veselé snu, mi romadže spievač. Hej, to sú extra spielina, šišli nás převodžeč, ale nič je nás, ale to je tu nemský kvôr, genau.
10: Band z Berlina przewodzi się po takim biskupski dzieciacy kur, runie tak kaś serbski dzieciacy kur, a jeden spił, tak rec, letusza RKW-hymna je samo we wotmienie, nim se serbsce zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszego dzieciacego putnikowania Rożynče.
0: Hej, a z dżęsnišimi, niedzielnišimi kemšemi, co nabożny tydzień najwiac w osadach, nie też oficjalnie zakończy. Niebelczanskie dzieci, co iżo wesela za nie startuje nabożny tydzień potom juce. A im przeju iżo nie tylko raz, wiele wesela.

Hišče dreje večina serbskih kopariju lečni pšestavce, ale v okresne vyšili gest, prinje koparske mústvo športové jednotky Krušice a klasu níže rajace cilk rajného zjednočenstva VAS Bielekomc, převedžetaj na v okresne runinje teritoriu zapadoužijského koparského zviazka Dženca prinju přijotovansku hru, sudnik Jonas Holland zavízda testovú partiju připonju dvěmaj Krušicach. Dženca převedže so dalše vúrysanie nímskych dumparových mištostvo v Bačonju, Pala Donatec, vône běhy štartuja do Runia 2 maj. Majk Šurich z Adelsdorfa a Rožečan Filip Král klasmant ze samsný líčbu Dybko naveduje taj tuješ Vuskavecka a ište pokio, kotrž neje športového razu, druhý rodový koncert nesvačidle zaklinčí Dženca po podňu Cioch, tovarstvo přečelu domizne a kultúre přeprošuje vútromne na hudžbne vukodžovanie mies barokom a dženzniším časom miesujem tež s kompozíciami Jana Cyža.

0: Je to najsłowniejsze tvarenie Serbo, serbski dom Budyšinje. Sredu su domovina Mačica Serbska a založba za serbski ľud Budyšinje 70. narodniny serbského domu na postovom namieste osvičili. Osvičíme je tu dženca tež ešte raz. Netko slyšíte kolážu přinožku z archíva serbského rozhlasa vo staviznách serbského domu.
1: Starše kapitle tuti staviznu nesu jenož stavizne tvarenja, ale zubam naše, serbske stavizne, zjazane se s osobami. O tem praješe dr. Jan Ciš.
2: Bez Jana Anošta Smolerja, bez Michala Holniša, bez Anošta Muki tutun dom nie by stal. Jan Anoš Smolerja je na svoju ruku kupil försteres ležomnosť na lauskich rebiach a je ju potom dalje dal Mačice Serbske a v lice 1897 so položí základný kameň. V lete 1904 potom by še dom dotvarené na švizlach domu by ste napísaj trač drbi serbstvo zaostač a tež Bohu k česti a Serbam k užitky.
1: Aby je to opravdže ze všeho spočatka serbský dom, natvarené ze svoj ľudže zbieraných toliorjov a najgrošov. Ve času mies vojnomaj by dom na lauských rebiach serbský centrum, sedvo Mačice, potom tež domoviny a Sokova, dom ze žolu muzeum Kofejuniu. A potom činže doba fašizma. Dom neje tutun čas přetrav, je so v posledných dniach vojne odpalil. Po vojne natvari so dom na novem, niečiši miestne na ležovnosti, kotruž dosta Mačica ve vumienie za miestno při lauských rebiach.
3: Nové središto serbského živenia mieše nastač, a tuž přimaše so serbská mladina kratu. Ze zapalom zrumovachu rozvaliny niedyšeje Lessingoveje šule na budyskim poštovem namiesče, diž mieše so natvarič nové serbský dom. 64 živavých brigádov vúčišti tam po vojenských letách tvarščizny a vozeše neriad doskavov ve vokolíne Budyšina. Nímale 2 milióna dobrovoľných hodžin serbská mladina by u jedného leta nadživa.
4: Potom je modina ze serbských pazlic, jeva jako prvná serbská modinská brigáda, do Budyšina natvarič nový serbský dom. Dženca sa to ľahko prajezuje, jeva, kak si vy to domili?
5: My sme to domili s kolesami, s hrubenými kolesami, potom še nejsú také kolesa dávali, kajž dženca.
4: Gumujú v obruče.
5: Haj, ha. Kaj še kujte em spotal tam pšinč?
4: Drastene su boli.
5: Drastene su boli.
4: Opačene su boli.
5: Opačene su boli, kujte treja na čriach bejav.
4: Ale ne dživajte šeho, vy ste tam byli jako prini, a ste dživali od rania hač do pozna večera?
5: Haj. My smo umrali, cele pucvali, šoštoš prinom dživé v jednom tvarenu suša.
4: Režili cele jara češke dživo, a kak je bylo ječ? Kak je bilo zastavanje?
5: Ječ jo daval pšeco jen honc, kus kliba.
4: Ale vam je se ljubivo, modina za srbskih pazlic je dostava potem titul Živoslovna brigada. Pa boja, ja se vam utrobne džakuju.
3: Rudi Tilich Spančic tede jako šula z Varnočic svoje pruznine za natvar novoho srbskeho domu voprovaše.
6: Přesvědčit nás nie nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za srbský dom se zase natvarila. Žádné přesvědčení potřebné bylo. Večer jsme potom hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši vůčory, jakéž Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizno o Serbách, zpívali zhromadné zpívy,

0: A skončnje 24. augusta 1947 bieše tak daleko. Kvađeše so zakladne kamen za nový serbský dom.
1: Vo přichodných kapitlách se stavizno domuje so husto rečovo. Mačica serbská dobyše so rozpuščič, 1906 sa postá so dom dotvari a so přepodá do ľudového svojstva. A potom přeurod. Zjednočenské zrečenie nemského státu, nové zakonje, miestrujem tež so šo ľudové svojstvo přenže do svojstva zviazka. Vozrodžená mačica a domovina so hýbaš tej serbského domudla. Mačica žadaše se 1. oktobra 1960 ročenie vopsedstva. A 1969 praješe Mária Michalková tedom za posvanča zjazkového sejma na prašenie, što da budže se serbským zjazky sušacim domom.
2: Za mne je važne, že my také vumenina ščinime, že sa to domovine zžiaži, ale poprom serbským ľudži zžiaži, za mne boh to tež bolo kus politický rozsud.
1: A tuton rozsud sa po pvačacích zakoniach ostým kvíľku trajo stvori. 1905-1906 přepodá zjazk Dom Sakske, a to pod umienením, co sa vod Serbu užíva. Mačica a domovina žadašte si dále do spône ročenie. Dr. Mirčin Vögel, predseda Mačice Serbske.
3: My sme nitke celé blízko tomu, co sa stane tu serbský dom s obsedstvom serbského tovarstva. Môžeme jedinice točiniť, že je domovina reprezentantka serbského živenia. Ale nie sú zjednočené serbské tovarstva, že my ako mačica hľadáme za tým, čo je najspomožnejšie za tú prenotný zámer serbského domu, pre akým tento dom má slúžiť serbskému kultúrnemu živeniu.
4: Slyšeli ste vúrejský prínožku z archíva serbského rozhlasa vo staviznách serbského domu hač do leta 1999, ako přinže tvárenie za so doskončne ročo do serbských rukov. Što serbský dom džensnýši džen učenia, tomu so nedom tejšišče vinujeme.

0: Serbski dom, kýž sú před 70 letami posvědčili. Spelni vun dženca ještě svoj prenjotne zamier svužič serbskému kulturnému živěňu, kajž nedeši předseda Mačice Serbskeje, dr. Mirčin Felke, lieče 1906 a 1910 praješe. Blnješ nemiel viace ani klubonie, korčme abo kovejonie. Najpozdžišo z časa posledného přetvára Serbského domu, leče 2012, Rika Votmova, haj, tak Serafina Pašcena, navodnica ležonostného zariada založby za serbský ľud. Předovšem přetvořole je tomu dopomal.
1: Tale dželo množ do dvojich rumov, co ty jara přiúza, dokud je môže haj dvojné zariadovné převěš. Máme celé vily zariadovné, celé šelko razum. Dorstva, institucije, da maja ich zjavnosti zariadovane, to je jasne, ali tež možnost převeš korovo leva, abo tež probovo leva, mu mamo husto brigade nucka, kotor sučuje, mu mamo djevarnički nucka, kotor so zariaduje, maja šecijen serbski konsens, mu mamo tež kurze, serbščine, češčine, koncerte, jutrone viki, a druhé zariadovane. In to by tež vidieť, so serbske dorstva a serbske institucije smidža tuto rumnošť bezplatne užívať.
0: Mestom za jeso žola do přetvára leto maj 2010 a 2011 maximálne 15 razov v obli to užívala, je mestom z Kerevuzače jeliera svobodná. A nic jenož dorosčení Serbia sú serbským domie vítani.
1: V poslednom času je husto tak, že máme jacore dičace skupine, a sú to nejaké šulské riadovne, alebo tiež v prúzninách dičace skupine. Tu v Serbském dome Lucia poskyčí dojšto zariadovaní, ktoré sú oni diči sobou zapšia. My máme pa tiež tu neričný kemp, ktoré sú pojútrach. Dičace dživadlo, v Ský sú jara veľa dičace skupine, ktoré sú vústajenci vobladajú, tiež šulské riadovne, ktoré sú zaberajú ze svúmestvom súdlka.
0: Tak Serafina Pašce nadále. A nic je nož serbské zariadovania v serbským domie, ale tež zvonka, so technisce podpíraja.
1: Simultánový převožk, so zmožní se s všelkými technickými napravami. Máme tiež všelkú techniku, mikrofoniu, alebo nekajké vodcevočarky, ktoré sú v menším stílu tiež dostaču. A to za serbské dôrstva popromšetce.
0: Tu iš hoči so riec, Serbský dom je dále viace hačenojš birovový komplex abo zariadniske tvarenje. Brneš tam dávno hižo žanu kovejuniu abo korčmu nimaja.

šivi nie převodžuješ. Smil co nad nami a požonuj a zvanuj nas na všich pučach s tvojej ľubosťou. Amen.

zajšvus riedu 8. prażnika vosvědčí Antonia Šramina svoje 9 a 60. narodniny domovinská skupina Pančice Kuko. Přeje narodninarce všetko dobre vo sebe strohotu a vo sabinské deremeče. A to hižo bez dženstnišimi gratuláciami, jeli chcete tež vyrady ľubemu abo ľubej po žomach sávského rozvosa z Božo vupšeč, šo je nač k narodninám abo napríklad manželskému jubileji, na našej strane internete namakače formulár, k tomu dobiče ketro daleko delež morač a tam vidíče potom obrazk s písaným kvečelom a heslo zapadajče svoje gratulácie. A to přitrichí tež za našu app MDA Serbia, tež tam je to možno.

0: Zadkula.
1: Prvný tožeň prúzny, nežno so minul a liečne viedro, te so pomoku tež za so doužice na úročí. A tomu hodži so náš moto, punželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii Beachvolley Bulovie túre Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektný liečný feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Meet Savage.
3: Jutce večo.

Jednodom na pojedne a to bie naše hodnosabske vysovanie dženca 12. prážnika. Tu přizamknie so nedom delnosabske program redakcie RBB z Kočebusa, jeli tam technice, šo funguje. Na každý pad pak so sabský rozvoz budeši na juce ráno pečí sa so přizeví. Ja som Matej Což a přeju vám všem riadnu nedželu.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: V Dešnje živaju s novim elanom za svoj muzej. V Voricach zamknu muzej Konrada Zusego, a v Brkovach pšašaju bergaju, kak kšie pjenjeze udaš. K tomu veci a dalšne novosti svišeš o ninto v našich povijestčach. Spěchovanské towarzystwo za muzej v Dešnje má stare a nowe wiednictwo. Ako novú zastupnú předsedáku sú uzvolili Babette Cenkerovú. Cenkerová jo muzej viele let sama navedovala a jen dále šedne podpírujo. Ako wiednicu towarzystwa sú zase obkšušili dešanárku Kristínu Klímovú. Towarzystwo, komuž słuša uši pežase cvonku, jo za to zgłosivo projekt kulturelle ankerpunkte financielnie podpirovaš. Z tym projektom jo muzeju možno przewjazć dale šakorake pobytovania za šule, familie a seniore, negledajúce na skrocenia přes Borkojski amt, kroni Klimova. Muzeumowe povesti přijdu teke z Vorec. Vo nevestem přichože kompjuterovego cuze muzeja ve Voricach sme južo informirovali. Ninto jo jasne, v septembra budu se tam vrota za gostči zaceniš. Až do końca leta dajo jano hyšči jednotlivé termíny za veženia a projekte. To jo ponježele znate cenil předseda Rade muzeumoveje zavožby Steffen Markgraf. Joko zavožba vordujo ninto rozpuščona. Zawinujo to masívny brach pieniez za muzej. Miesto Vorice nebužo muzej z Nowa Wiece Spěchovaš. Hegentak Miestčanska Bydlinska GmbH. Sobuživašeria muzeja bužo ninto upovežone. Akle před žasyš letami sú muzej obnovili. Miaze letami 2013 a 2017 sú investirovali jadnab 7 miliónov euro. Rozkrona za zdžažanie muzeja pak bieže dalej. Borkojska gmina dostanio gjarns pjenjez a Borkovarje mogu sobu pestajíš za co jen udaš. Ako informirujo borkojski šota Bernd Ragocki, dostanio jogo vjaz skoro 1,2 miliónov euro. Pjenjeze přijdu z vesebnego fonga, na nimski zondervermögen, zvieska, ako se poželu upvašio na komune. Ragocki pšose Borkovarje ninto ideje zapodaš. Tožo hyšči až do 6. augusta. Vosobinski plášote abo přes mailku pod info@amt-burg-spreewald.de s kľúcovým slovom Sondervermögen. Sčo pla ochoze a v Luborarskej goli duce gledašo se predk. Vet víčego pytajú tam starú muníciu. Zbúžba za zneškodnenie vojovarských sredku, speciálna trupa, bužo duce v nadavku Bramborskeje policaje. Akcia trajo až do 6. augusta. A teke vod 24. augusta až do 31. oktobra budu přeslížiš gölnú zimju. Vetom casu mežo byš až nemožošo na vašich nejlubších gölnych púšach duce byš.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedovnega dňa.

0: RBD. Saps qui programa?
1: Saps qui programa?
0: Tema.
2: Prednu veliku gorzotu smiljeto sa juž pšetrali, a juž stupaju temperature zase nad čižasča stopňami. Cas se v chvotku schovaš a pičku se domyslíš do zahadnosti. Upytali sme drogostku z našo

rovne pola zibulate, zvota Boža zagoda. Vocko pua zradovane, přes vás pola žognovane. Liše Sarski muzice.

Dovusneva jo overtira z ludoveje opere Jurija Pilka Smertnica, kotara šomirva premieru před 82 letami budešenje, lec rune šo se kompozícia dopisava južo lieše živeš na 600 a jaden. Jo, vubrali sme z našego archíva žinca sarsku muziku od klasiky až do popa, aby vuchvalili redne lišojský cas, kenčka se 21. júnia zachopia. Lipe sú rozkvitli, apcovky se šešle od kvišonka kvišonkoju, aby obtali svodky misk. Žeto se žvaví kašceline morio a po ňom se zmáva šeram rokava žitovie svajžby. Nové chlieb se nám voží. Vupišnili sú se to špola ze skšeju cervenejú makojcu, ze se vyščecimi modracami a ze živými matuškami. Nebužo dvojko traš a žeto se žouší a buria pojdujo sec. Tož, co mu ubignuš tomu casaju a sluchaš na redne melodie z oratoria Žni od Andrea Zelaria a Karla Augusta Kocera, kotarež sú se zgvoseli predne raz ve 1860 na sarskem spivarskem svieženiu. Svišeme kor a orkestr sarskego ľudového ansambla a solist jo Wilfried Janca.

Mariana Domaškojc. Spomnieš je na jeden žiň v júniu živiš nás čo 106 a 2 žasča. My zajča žome přespola na vukach stupa kúriava do vysoka se pozviga a svinska pšugam zastupa. Po vodách plaví dobota a stupa gory do mroka. A tvoce tešnosť na zimiu až všikno prijo s vacnosťu. My k nebiu gory gledame. Žinc viesče přijdu po grime. A skoro tek šo vošichňo a švopinko se nikibňo. Cárne mrok stoj na nebiu. V ňom mrokavy se miešajú, se převalujú do kule a svyšaš jo z nich šumenie. My zdychujeme bojosti bok. Zvarnuj nás pred kšupami. A čašný výchor nastava, všebome k zemi pochyla, se lijú blisky na zemiu, žo špádnu šikno skáziju, každéry a se zágrimio se dom a zemia začeso. A nebio žriedva otvoria a přižo čašna lejava, keď žvuky role položí do moria nebio přemini. Ša pilnosť a ša nážia za krotky casio stamana. A přižo zas ša čachota. Nam svinsko zas se usmievka, bo k tycu k známiu stajio, svět potopíš víc nebužo. A svinsko zmilne v obsvieši, což nevedra sú skázený.

Janske retovanje jo prineli šojski navok, a kozvem se opliva přes generacije. K poudnju z 3 a 20. junija se zmakaju vufajnovane žouča na najse, aby ugetovali Jana. Cavo jogo obhijaju se s modracovimi a vejkovimi girlandami a je samo na jogo kabat a zec přišiju. Muse byš kšute přiscinione přetoga potom přiglidovarju opitaju Janoju girlande votrš. Skubaju jogo ako kokoša. Janski rejta jo toga dla teke přeci vesebne skobedne muž abo možinc. Taky od Jana vudobite strusac přinioso obceve lito strovosč a gluku do doma, tak se kroni. Ach toga také njoco. Druge lišojske ali užovici ženske navogi su rytovanju vokovacve nove nivje abo zabijanje a vapanje kokota skoro ve kuždi sarski se. Hešči se nevoze sledne snob spola domoj a kokot spiva svoje kikarak hi.

Juro surovin na zelenych liedach. Tam na zelenych liedach, že se laknuch a sniedach, žož ten tešeck mě zejošu bol, žož mě smejo lušce ve couvanju nadosť, žož mě zbužio radosť, žož lisoju kývam a zjaselim spívam, jano tam ja rad spívam.

0: Latvia.
1: Böže słowo na Tunižilu ma serska duše pastyrka Katarína Köhlerová zdešná za nás. Dupjenje jo žinca je tema. Vna poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada před radiom. Žinca svišime v cerkviach grona tyženja od profeta Jezaja. A nie žijo ten kniez, kenči jo stvoril Jakub. A kenči jo ugotoval Izrael. Nie bej se, přeta ja som ši umego. Ja som ši s tvojim jenim voval. Ty se mej. Také grona tyženja dej s nami přes tyžen hiš. Venodáva nížely a namše téma. Naša dupjenja je téma taštéja nížela, naša dupjenja a což vene nám groni. Naše prídúniky sú mieli přeživnú tradíciu. Gaž sú gele prédne raz makali, sú jomu šepnuli do ucha, bogaši pjave víže ako ja. To groni, ja si vížim, ale Bog jo si južo dávno speznal. Bog tebie južo znajo, venjo si stvoril, venjo si s tvojim jenim volal. Aby to ujasnili, sužiši njega v svojom je, ak lepši dupjenju dostali. Dupjenje groni, Bog jo si umego. Martin Luther jo dupjenje tak usoko cestil, až jo napisal, celé živjenje křesťanského člověka jo zavázenje do dupjenja. Zespomínajme, Bog jo mě stvoril od tebe. Ven jo mě přes Jezusa umego. Bog jo mě a tebe ulichoval ve všichnych grichu. Ve nám přeci zase vydává, každého veta přesme. To je velicně a křasně. To dájo nás dýcháš a nážiho nabýváš, kaž nás živině šiší. Bog jo ší a mě přivoval. Jo, rovno tebě. Přislušáme Bogu. To neklínce za nás žínce tak spědobně. Co mě jane sebě samým slušáš? Co my byš volné a nevízené. A veto peznajome, lubosť se přigežia, každo vierjome, jeden druge tak, až mežome groníš, ja som tvoja a ty si my. Dva ordujote jedno, a to jo vielicne. A tak přislušame teke Bogu, my zalízome do dupjenja, bývame Bože Žiši. Přislušáme Bogu a speznáváme, až bývame liche ulichované z vielescich núzov a vedvýznosťov. Ktož se před Bogom pekvoní, netrýba se před žiadnym človekom zegibovať, jo gronil nám v studiu profesor. To som sebe až do žincajšnego spomietkovala. A kak veno ugledá také živjenje z dupjenja. Kak to ugleda také křesťanske živjenje? Z našeho konfirmandovu kupku sme v tom přemyslovali, což som před chylu vížela a slyšela. Na krajnem možemském kampje cerkve ja byla kreativna živarnja, že šluže su megali miški ogatovaš. Na jednom jo stojalo kramný špruch. Sme citali v Biblii, v prednych knihách Mojzasa, a Bog stvoril sebe človeka k rovnosti. K Božemu jo stvoril jogo a stvoril jej mužského a ženské cu. Kúžde človek jo Bože gale. My musíme stát kam napřešivo byš, kterýž jsou úraz myslenia, kterýž jsou svoje kam vynikojské. Ve to můžeme výžeš nestát karia jako člověk, jako oblubované gele Boga, kaký školy obškežené jo. Mögali se toho s myškom přešaš, co si kšel s tím ugroníš a co godla? Konfirmantky sú kšili to pepšavem, z ktorej ignorírovaš a dali hýš. Som sa ich pšašala. Co sa v šuli stáva, kaž jaden milý a úcabník to ignorírujo? Pen býva gvosný. pytam, že přeci dalej. Tak to ga cesta jo. Znaš vetvěrijo to, što přešanje, co chceš s tím groniš, co godla? Kradu nové perspektivy. Cerkvia jo za šiknichou, nie jo pak za šikno. Rozeznáváme mezi grichom a grišnikom. Lubosť k blížšiemu treba jasnosť. Však pláši za všichných a nen džejo ten kniez, kenč šio stvoril Jakub a kenč šio ugetoval Izrael. Nebej se. Všeto, ja som ši umek. Ja som ši s tvojim jeným volal, či se mej. A Božimír, ktorý šio uši šiknoga rozuma, obzvarnuj vaše učebe a mysli ve Kristusu Jezusu. Amen.